Stay on these roads. Was dein Rodisch na tu tem Puču? Rade was denn mit dem Puču? Dobre serbske hudžbe hat Joshe stich. Na przykład z Ralf Bumi Borzjom. Amy Jane in Northern Dawn, yeah. To je Daniela Hasec. A tež skupina Trojo Zink nám zaspieva hudžbne džinitko najprv raz do Polsky a potom chceme s modostnými do Vukraja. Bydlik naš ještě.

Dostašaki tis, všetko vulke prašenie, modostných, što bošuli čini čas. No a tis prašenie na vás, no šo daš v bošuli takle šitko zmištrovali činili vojsko, by zaujš vulke téma NDR-ským času, sociálne svobodne letoské repozmene, abo tola na dlhší čas do Vukraja, kajš je to pola tukvilne močine kytro vobľubované. Zatkulario sú so čera večer unes tutej tému zabirali s modými Serbami ve Vukraju, abo lepe prajene Serbokami ve Vukraju. Šako bych o čera jenož žunske vose svišeč, tež dješe vo tému Vukraj. Až to se by holce myslače odla, sa so pachovam preč noch se zdomi

0: Jenny Jane und Damian.
1: Ater Porschen am Radio Nastajic, Stokoma Störi Frek, Megahertz und Nastajic. Tak so może Czerano Serbski Rozwoz słyszeć z dobrymi numos, czemi z naszej domi z nenitko na poszeszich.
2: Serbski Rozwoz. Pojeszcze. Studio Katka Pöbelec.
3: Dobaranie. Z jacerymi akcjami su we Wužicy čera na mjezynarodny dzień miera skečpnili. Budešinje je Happy Monday, ke kotrom už viaca hač posta regionálnych organizáciu a dôrstvo sluša, prosivo miestrujim na hučpu ze znati skupinu Banda Komunale. Nimo toho su so budešinje ľudži rieča zo zestupali, kotrož mieše tvorič kru od serbského kiršiva přes most Mira a zaso na tamnem boku ručo ke Michalskej cirkvi. Nekak 200 ľudži su tutun puč tiež mierove spivy spivajo odkročili. Energijowy koncern LEAG zmieni krok po kroku swoje wusmierenie na wikach, precz od brunicy k alternatywnym energiam. Tak dziewa te od czerowszego we Łużicy dwie nowe energijowe przyprawie. Witnikowy park a solarny park Bola Barszcza w przychodzie milinu z wopnowionych energii dodawati. A Janczycach nastawa tu chwilu najwyższy bateriowy skład niemskie, tak mianowany Gigabattery. Z nim chodzi so 1,6 milionu domniacnościu 4 godziny dło z milinu zastaracz. Przedewzacze widzi tym ważną kroczę za strukturną zmianę, a za zastaranie regiona z energią. Wopospodar prostnińskich parków, Center Parks, planuje twar nowego prostnińskiego areala we Wužickej jezorinie. Dreknichu zastupere předozača čera na zromadžizne zamierova zjazka Wužická jezorina. Planované 90 hektarů vůlky areál je mě s Parcovským a Sedličanským jezorom. Tam můli mě z 500 a 700 důvodlůvr domů nastač. Center Parks připovědí, že chce za to něče 300 milionů euro investovat. Lica a klitu převedu najprve studie, jak musel projekt zvopravdžič. Hakle potom chce parkový koncept vůdživač a tvarské prostvy přijotovač. Za rozu plánovanskou fázu je 5 do 6 let předvíženich. Tvár má něče bodra do 2 letče trač. V Slepjanské vosadže do chvílu rečnišče Strugi Rédža. Kež informuje kmina svojim hamckým vopjenu, vukonja dživa firma z Brizuki. Přitim dživa čerjo skvoniny, rečnišča vodcyku a rostliny na dnie riky vodstronja. Naprava je vopstatk programa hornistvovoho zavoda LEAG k vodstronjenju škodu vudobyvania brunicy dla. Rika Struga, kotraž je přitok šprevie, čeče zbivije vody přes slepo, hač do nového mesta. Spisovače Kito Lorenz vienovaše rečce epos Struga, v obraze našije krajine. Ponovena stacija za povešenje čišća pitnje vode v Žiđinom od čerošeho oficijalne dživa. S tým ma zastaranje fleksibilniše a vestiše byč. Nimo toho započnu Žiđinom z přihodnim vulkim projektom. S prinim zarovom su čera ze zanirovanjom zbirnika pitnje vode startovali. Duše dotvarjene maja na mestnje 5000 kubiknih metrov skvadu vjace, što še rum za 5 milionu litru vode. Možný z tej vobe napravuje přes spichovanie Sakskeje. To bych ju pojezdče, kotrož namakače tiež na našej internetovej stronie a na app MDR Serbia.
2: Vedro.
3: Dženca zmijeme, no haj, dosť mručelo, dama sem tiež raz svunco, zdžela vočak vie nás tiež dženca za to švíle, večer má byť přečelné. Dženca stupa živé sliebro maximálne na 8 nače stopňu. Júce vostane přečelne, zžila pak tiež pomročeno, na kúžde pad pak sucho, tak znamenča meteorologo je dotal viesča. Živé sliebro stupa tiež júce zase na 7 nače do 9 nače stopňu.
1: Na dvoch, šitko, svobodne, žane bruska, že zdilče nám ráde novosče. To sa samo rymuje, vidíš, ráde přes telefon budušin 7400, abo přes našu četovú funkciu damotné app MDR Serbia.
2: Serbský rozvoz.
1: Přije dobrý start do dženstíše vútore s Katku a Jakubom, no a vonka je čma, kaj špice, to je kázo šerenia. Hýšte, môža šerič po... New po svieče a maja party. Šerinjo, kaj zaspiva nitko, Danila Hazec, Serbskim rozvozu.

0: Čoči.
1: Dvaja štrcečije. Wobydlerski policist André Kober má za vás dženca za so votorene durie kajštiš, votorene vucho vod štyrioch do šešćich dženca domie zariadnisko zjaska při kloštorski vodže pančicach kukove, tam môžeče s vašimi staroščemi a je votpyč, je dorečeč a so vuminieč. Wobydlere gmeny Male Šetce sú na gmenskú rádu vítani, a to dženca večer 7. do tamnišie je sedanie. Tež vázu so gmenské rádi čelio zetkaja dženca 6. na žurli rádnice. Před 25 letami sú pravicario ve Vojorecach zakadželi, na to spomína vústojenca progrom 1991, mozambikscy hostni dživačerio, votorí so júce, sredu ve vúžiským centeru ve Vojorecach, a cioch je dopomínanie na pravicarské neskutky parku při dvornišču júce to bude ve Vojorecach. Mačica Serbska vita jutce na přednošk vo Andriju Zelariu večer 7. jutce na žolu Serbského domu. Mirko Šota a dr. Franz Šin zabierataj so s prašenjom Andrij Zelar, basnik jako tvorc melodijo. Sredu večer 7. na žoli Serbského domu tu Budyšinje. A nedom dvě gmenské posledení hišče za vás mám. Ralbičanska skadžuje so sredetka so štvrtk večer na po 7. a to sedaní gmeny Roženče a radžičeľo z Kruščic po hodine požišo 7. na gmenské posledení so tiež zetkaja a to tamnejšie gmenské rumnosti.

0: Jacques Verin. Serbskim rozhlasu pět hodin, 4 a půl staje.
1: Nábožné slovo.
0: Tutema dženca ráno Diana Karbova ze Svinanje.
2: Zmužitosť so husto s vůjkými skutkami zviaza. Myslíme na ľudí, kociž vůriadne skutky zdokonieja, abo češke rozsudy tvoria. Tola zmužitosť jedného dňa je zvětša skere mielčo. Zmužitosť, co pokaza, když si najebač nevistosče, tola přichodnú kroče zvážime, správnu rozmluvu viedžeme, abo po poražce zasostanieme. Zmužitosť nebo znamenia žaden strach nemieč. Zmužitosť reka skerie, zo strach nás nebo kneží. Je to doviera, zo netrebame puč sami hič. Runie viera môže nám tutu zmužitosť darič. Bo nelubi nám živenie bez vúžadaniu, ale vun slubi byč nám po boku, tež potom, když vúpuč hišče nevidžime. Svetvo dosa husto jenož za přichodný krok. Tola runie tuta jedna kroče môže započatk niečeho nového a riadneho byč. Znano so nás dženca nichtu za cíle vůjkými rekuskými skutkami nepraša, znano dosaha človeka přečelne zetkač, rozsud lije nevodstokovač, abo so svojskému čichemu vosi dovirieč. Přetož kúžda zmužita kroče môže vútrobu do novej nádžie vočinič.
0: Dopraj Diana Karbova ze Svinanje, nadavku a zamovitosti farskie vikarie Pančice Kukov.

Vosom menšino pošešćih je, a to je stana raz važne za dušinu strohotu našeho ministerska prezidenta, Michaela Kretschmara, po cilvých špatných povešťach vokovo svoje CDU, zajšvých letušich krajných voľbách, tež konstitúženia v Nímskej vunco dženca, menujce na jezbu poda, bamši leje štrnatým do Vatikána, haj, raz hluboko předehrač, dosahíč, mír namakač, hač došvodka je Rome popuču, bamša zetka potom na privátnu audiencu hakle i juce. Ale má novú dekoráciu a tiež svodne kusky z domizny za Lea 14. osobu, minúce ochranovskú vizdu, kotraž má lica Boží národk ve Vatikáne pešič. Vidíš, a tež vosúšk je se sobou do kofra za bamša zapakoval. Vosúšk přinže z rúdnych horinov, tak i práve svúdne tučne s rozinkami, ale bamš má ešte čakáč, hač do adventa doby vosúšk ešte zraví, čakle potom sedaja dobre svúdne kusky za bamša Lea 14. a snano... A snana se potom klitu sakske nedom sam svudne vosušk po skaza. Džesač menšino pošešiche, to je vaj Boga Vauđi, Srpskim rozvosu. Praj mi.

0: Kutko, do biedl knasse do mje. Praj vam pochowom zapřijeće pedu hanto nieszto. To je wuraz z Jędrzejczyny, kisz so tyż pola nas przeco huszczyszo jewi, pedu hanto ryka tego kajsz hundwer pedofilnych, haj woni honja, po takim dorosczenych ludzi, kisz spytaja wiace hat jenoż. Przeczyny kontakt k dzieciom a młodostnym natwarić, za to są w syczy popuczu, a so jako nichtu cyle drugi wudadża. Klement Schmidt jest o studiet temura zabierał Klemenco.
1: Hej, tak je, ich masza menuce je tajka, so są sami jako młody holc, młoda holca wudadża, kisz se potom z tymi poznatnymi pedofilnymi skontaktuje. Tak pisaja se po jeszcze mesobu, a tuči doroščeni skučičeljo zdjelaj im usto, zabihu ich rade hubkovali, a išče vele viace. Kmaši hojntveru tutih pedofilnih pak suša tež, zosi z skučičeljami samo direktne zetkanje učinja. Paralelne informuja voni policiju, so je so z nimi pedofilne skontaktuval, a ich potom policiji išče namest ne přepodađa.
0: Po takim išče raz za to zrozumime, tam so doroščeni ljudjo syči jako džiči vudađa, mezdrujem s pomocou kumštní inteligence, zestajenými fotami, čakajo na to, zo so pedofilni z nimi skontaktuja, na to vúčinia se z nimi zetkanie, tola namiestne. Nebo čakuj ich nekajký modholc, abo modaholca, ale policia. Ok, mnoze pak netko tiež praja, tajke nešto jenoš ve vujkých miestach dava, našich končinách pak nic.
1: Jú, pedofíni však nie sú jenoš niečo daleko preč v vulkomestách živí, ale tiež naose ich máme. To pokáza pád, kýž je sa nedávno v Kulove odmiel. O tom informoval by menujúce pedohunter Daniel Fernandez, kýž je pod profilom Španeše Bulldoge znáte. Se svojím týmom odkrvujú hižo viacero také páde po celej Sakske, oni potom všetko sami filmuje a to by sečí vozevia. A to klinčí potom takhle.
2: So Leute, heute 48-Jähriger aus Wittichenau bei Hoyerswerda lädt uns zu sich ein als 12-jähriges Mädchen. Er möchte mit uns GV, Oralverkehr, er will uns alles beibringen. Polizei ist informiert, den Zahn ziehen wir ihn. Los geht's.
0: Okay, dann Video braucht er mal je nach Instagram, wo sie werden. Jeder da schaut dich wirnost, stolz, so dann probier da.
1: Hi. Sem se policiju rune nastupaja tutoho padadla v Kulove naprašoval a ona v obkruči zadavaše 8. julija rune tajki pad v Kulove, kde še policija nic 48, ale 40-letného nemského stáčana překodne zajeva. Přepetovanie nastupaja sexuálneho znevužívania pak nie sú ešte zakončené.
0: Na policia je džakona za dživo takých tak menovaných pedohunterov sama však nebe na tutých ľudí direkte přišla.
1: Ona však skýčne na to, co je to zásadne jenoš nadok policie, kvôsta jomným neskutkám zážívač. Oni pak sú džakoni za kúžu pokazku. A tola, zvostane začíšť samojustice podľa takých pedohunterov. A to pokazuje rešerše podobných pádov. Nic redka maja tuči pedohunterov tiež svoje brachy, napríklad čerže z demokratické tvožnosťu.
0: Klement Schmidt, Jan Fomo, Vokitro, aj tverde je težké téme pedohunterov, nadrobnosťe vo tutej téme tiež vodkaz na zajímavú dokumentáciu ARD televízie, votem namakáče tiež našej dámotnej app MDR Serbia. Šiš čočin, sedam nače je Serbský rozvoz Trovi, má vyzoty z české téme programe to slušák našemu nadávky. Sedem ho, šest hodin, sedem nače je Katka Jakub. Strojí moj a přijí moj dobrý start do dženství šeje v útore.

0: 6 hodin 5 a 20 je.
1: Polícia z G.
2: V Budušine staj nedželu popudňu auto a kolesovo znezbožívoj. 76-letná bie s Renaultom na Arnošta Mukovej popuču a převidža při křižovanišču 37-letného kolesovária, kotrž so při zrážce lohko zraní. Vícna škoda 10 euro. V Vojerecach pomies sobotu popudňom a nedželu večerom koleso pokradnene. Tute bie při dvorništu odstajne. Koleso marky Pegasus mieše hodnotu 443 euro. Aby ve vodže dživaše minene tydžen muž při kompjuteru, jako dosta na ličaku z džilinku zobu hekvane. Muž kontaktovaše na ličaku pokazane pozdatne Microsoft Support, za kotrem šciacho pak kriminelni. Oni jemu při telefoni reknichu, so jemu pomaja a žadachu se v osobinske date, kajštiš přístup na ličak. Dôž telefonovachu přepokazachu tak z konta vopora peneze. Po prinných dopoznačach bych uto 2000 euro. Policia varnuje a rádži. Nedovolče ženie neznatému při telefóne přístup na váš ličak, vo sebe nic přes instaláciu software za přístup z daliny. Nedače na žádnen pad senzibilne dáte, kajž hesva k bankovým kontám dále, a jeli tak nešto pytneče, potom mieli nudom ličak od interneta dželič a jún hasneč. Potom je zo banku a policiu informovač a pospět vopšudnictva tiež přidatne hište pola Microsoft přizivič abo pola vaši marketa krec, kotruž váš kompjuter má.

0: sommer.
1: Krutger Bortzi Bedel Ginasse Domier. Robert Lersky, Polizist, André Kober, Masa Vas, Jensa, Sasso, Wotorene, Durje, Kajstisch, Wotorene, Wucho, Wotstyrjoch, Doscheschich, Jensa, Domiel, Zaradnisko, Zjaska, Pschikluštowski, Wotze, Panči, Cachkukowie. Robert Lersky, Gmene Maleschätze, Suna Gmensku, Radu, Vitani, Jensa, Večer, Sedmich, dort Damnische, Jesudonje. Před 5 a 30 letami sú pravicárjo ve Vojerecach zakadželi, na to spomína vústajenca program 1991, mozambikscy hostní dživačerjo, votevri so júce sredu ve Vúžiskym centru ve Vojerecach a júce cioch je hižo raz dopomínanie na vone pravicársky neskutk v parku Vojerecach pri dvornišču. Mačica Serbska vita na přednošk vo Handriju Zeleriju. Vjuce, sredu večer, sedmich na žolu Serbského domu. Mirko Šota a doktor Franz Šin zabirata isto s prašenjom. Handri Zeler, basnik jako tvorc melodijo. Sredu večer, vjuce večer, v sedmich na žoli Serbského domu, tu budešinje. A pokaz kúnenom dve gmienské posiedženie hišče za vás mám. Rajbičanská gmienská rada skáduje so štvrtk večer na posedmich, a to v sedaní gmene Rožinče. A Radžičeľo z Košic po hodine požišo sedmich na gmienské posiedženie sa zetkaja, a to v Košicách tamnejšie gmienské rumnosti. Zajmovaní vobedlerio sú na tute väzo ľubé. Vítani. No, a další pokyn mám za vás snedom týž. Skatku romáže, čehoď laso, čím bude vupvači od oktobra, si do Česky doječ a tam tankovač, snedom tu serbským rozvosu.

0: niemskich poveščah. Smito hižo slišali z Drežan, zo so tankovanje, netko tiš niemski za so potunči, haj, ale tiš česki, tam nimaja jenož dobri česki guláš a dobre česke pivo, ale Katka vod najnovše o tiš levnejši palivo.
1: No, nic ještě celé, zato, že nie tak daleko. A ta pověšťa zveselí zavěšče tak jmenovaných tankůch turistů, kteří dojdu si za tankovanie k susedám do Česky. Runě také špala na snímský plán, je to tam týž od 1. oktobra sem a jsou týž včera již o českým parlamentě v obsem knili. Tak zžili to finančná ministerka Alena Schillerová. Všetně cedža tam za najvyššiu pfačiznu předpodač, viac po tejkým čirivo potom nesmie pfačič, s dobom so hišče přetrebovanský dauk, verbrauchersteuer nimste, na diesel, na nešto viacač 8 kronu zniží, to odpoveduje 33 centam a to je najnižša od smernicu EU dovolená hodnota. A je to šo pači najprv raz jenož za oktober, môže pak so tiež podliešiť. Aktuálne šako pači liter super i džesač v Česky 1 euro cia 8 džesač, diesel pači tam nemale 2 euro na liter, a ja s tým leža pači z nevieso susadným kraju, neže no hoj, štúcu či do samopústa centru pod našimi Nímské a ještě dále spadnu.
0: Vidíš, máme tam pravo konzervativné kněžostvo pod Babišom, no? A potom tajký socializm. Co sama tam předpísaja, jak droj má čirivo v České byč. Ale při všem přece ještě tujče hač tupla nás Nímské, pod jakým se tola vůdaný. Nic jenoč na dobré české pivo a dobrý guláš si raz do Česky dojít, ale si tam tyž zase raz pravé auto natankovač. Katka je nás o tým informovala. 6 hodin, lidom 4 a postaje. A to je skupina Janka Hanka z Božo. O tým na nitko zapiskaja a zaspívaja.

0: Nedam je sedamo džin 20-čino, a naša rajnča narodninska gratulácia, narodninský postro, kvata dženca do kamene pola Radvoria.
1: Přejeme z Božo.
0: Tam se džin, nadžiomne, dženca rano Tomáš Rečka za kuchynským lidom a smie sa přes vujky narodninský kvičel a netko tež narodninský postro přes serbský rozvoz veselič. A ja ľubi svoj dny vútrobne gratuluja k narodninám. Vele zboža, bože žonovanie, krutú strobotu, ľubosť a deremeče k jubilejným 70-činám a dale písaja. Mej horce džak, zaušu prúcu, ľubosť a dobrotu kúzuješ přes dobre ideje a posmeuk krásnu nám tú zemiu v užisku. Nepřestaj nám pokazač, kak vážne to, šo je, mocne džen svičič budeme tvoje 70-čine. Tebi džen sme kvatame a trojnú svabe zaspievame tvoje nučky Zara, Lili, Elias a Fabian. A zdom tiež vizor dječi, Kristina z Enrikom a Michal z Antje. Tomáš Rečka v Kamenej vosvedčí dženca jubilej 70-čine a serbským rozvosu sme vútrobne tomu gratulovali.

Štyri menšiny nám tři menšiny do na povosmiche, hajko tri vobraz debi vobalku knihy. Tole rozsudí najhuštíšo, hač si knihu ve obchodze dorky vozmeš abo nic a na koncu tyž kupíš. Haj, je samo najvážnejší vabienský sred. Knihe tu již nevážne, kotreho ilustrátora abo ilustrátorku si nakladníctvo a autor za svoju tvorbu vupytate. Ilustrátor Uwe Hensch je veľa. Za serbske knija tyž pomio rysoval, ľudové nakladníctvo domovina vinuje jemu netko vobrazový zjazk s přeladom grafického tvorenia vumilca, kýž je před 50 letami studií na Vysokej šuli za vumilstvo v Berlíne Weißensee zakončil a z toho časa tvorí riane molby. Znaty je jeho rukopis napríklad z knihy Peter z vúčlaného rodu v rieče serbských bajkov. Nekane džičace čimne v obraze Henča rúne vo neskutkuja, skere trochu trašace. Nieličomným dodomdejským rekam je mierzvočos poščiu, napríklad v prebožku Jules Verna předživne dodomdeje knieza Antifera od Alberta Vaurika. No a zoraz si vidíte, kak jeho ilustrie vupadaja svoje, tak prenete, vobajky, kýše za serbský kni rysvos, my na našej damotné Instagramu, našej app MDR Serbia nastajili malý přelad, môžete si to rade raz vobladač, abo si tyž v ľudovom nakladníctve domovina. Raz přeladku svojeho tvorenia kupič, abo tyž vobladač.

0: Was som ho džin a cina čeje?
1: Polícia z G.
2: V Budešine staj nedželu popudňu auto a kolesova znes poživoj, 7 až 60 letna bez Renaultom na Arnošta mukuje popuču a převidža při odpočce 37 letného kolesovaria, kotrož so při zrážce lohko zhani. Vecna škoda 1000 euro. V Vojerecach bú mies sobotu popodňom a nedželu večerom kolesa pokradnené. Tute bie pši dvornišču odstajené. Koleso marky Pegasus miešu hodnotu 440 euro. A zásobich ju v obšutnice internetče popuču v bývej vodže, že vaše minene týdžen muž pši kompjútoru, jako dosta celé nejapce na ličaku z dželenku zobu hekvane. Muž kontaktovaše tak na ličaku pokazane pozdatne Microsoft Support, za kotrum šciachu pak kriminelni.

0: Ja sem Ludk Tito, eksperta za borakavstva a prizle. Ludkaj mato, juro, keč pujtaj. Ludkaj, renje, renje, ladajtaj. List čo rejuje ve viciku. Ale kajki je to zvuk?
1: Ne vidíš ty to. Je tam hoborský hád. Vun duje kaž strašne vicho. A jeho klama je čorna.
2: Nie, žaden hád. Keď bujtaj. Je to dujava, kiž lisčo na romadu duje. Mašina čvojka, kiž nohce viac sam z rabiemi rabač. Najskýre sú zábeli dujavu hasnič. Abo čvojek daloko nie.
1: Ale tun aparát leží kaž vaka na trauniku. Dlhá, tousto šija tá vaka.
0: Ivo, si to la slyšal, to je dujava za lisčo. Až to ješ lisčo do boje traduje, môže tyš Ludka léčiš dať.
2: Oje, kito, žána dobrá idea.
0: Tyš je to vulka vaka, kajš ma to mini, potom je tyš boje to do šieduju.
1: Ona je veľa väčša, hač ty, a silnišo duje, kito.
2: Mato, kito, pojtaj. Dobíme so za štomom skúvač. Hevak, nás dujava v obhode dlhších smíru duje. Kito, vostaň tu.
1: Kito je krobe napřeče stupi a je hýža trochu do poetra léčal.
0: Haj, vizo, čím blíže vás se přindu, čím vyše léču. Hi, duj, hunež, duj, duj.
2: Keď buj na svoju čapku.
0: Vícik vaky me puší. Nechke lišta me popadne.
1: Nie to žodne vupadalo, kak je náš kito z nebia do hromady lišta panu. Vakadre je so jeho nabojala.
2: Nie. Nichtu je dujavu za lišča hasnu. Abo je akuje šun.
0: My šo jedne. Sme vicho převinuli a nad hádom dobili.
1: Haj, sváva našemu kite. Vun má silniše púca, hačkujš de hád.
2: Skýre má silniši aku.
1: To ty.

Nietzsche, za vás Anja Kuchec-Schwarzowa moderiru jo. My predkstajeme vám nowe štvrte Zorja Lietnik. Toto jo, ako se pedajo na drogu do Serskej Rece, to pšeme vám potom pšaražíš. To je bylo váš kulturný magazín ve Serskem programie. Mojo mě jo Gregor Klim a ja žicem vám ešte riedno v autoru.

Nicjano energia a industria stej važnej za strukturnu zmenu, také kultúra má nieco kroniš a přinosiš při tej transformácii Łužice. Dla toho dajo tak gronione Łužický kultúrny fórum. Ten fórum je miestno dialoga, žož přijdu aktére so šakými slezenami gromadu se umieniaš a žinca ten stvrte taký fórum se vedmejo ve Mužakovie. Kak dále s miestnymi svitovýho kultúrnego derbstva ve Łužice, to je jadno veľké pšašania a také co sú te kvality Łužice, co ucenujú, tak alebo zúgatujú tak jednorázne, také to serbské pon jednu rolu grajo a tak budú zastupníky serbského elektrofestivala Metasolis napríklad Jinsa ugatovaš tam jedno živaniu, Jakob Grul, koordinátor seši za novú serbskú muziku, pejeda také serbská zagronita Vokresu Gornebota Łužica Hangar Jelcena a také zúkuvý umiec režisér a Zoria absolvent Marian Joel Küster. No, co přiža žinca ven, to můžeme se dopšašaš a vám ulicovaš.

Linkova v svojich naskyniniach s demencu, tema buža nastali přerožovaš ten tužen, viče bužame pijedaš ku tej teme s krejcom Hršobuskeje Hronie. Andreas Kieske to jo.

0: venio te najważniejsze svijen serbo ve USA. Ve mistrze serben vet stasche Texas bužo tu niži luten vesemačiža se Wendish Fest. Kušte letos makaju se potom niki serbo a spominaju na svoje skrombatne pöchat. Letos ne programio sobu organizirovala Amy Müller Reynolds, vena jo zakronita za marketing při tamnem tuaristje Texas Heritage Foundation.
1: In the past years, it's pretty much been the same. It's a free festival. It's for all ages.
2: Ves letnich letach jo popšam šetzito samske. Jo festival za šükne starstva, šo zadermo, jano za Jesu musisch zapvašiš. Mame Wendish Noodles, ubežovanje von nelepše kafejove Tykains, naš muzei ma vodzenjone. Cesto dostanjome jadnu Texas Polka Band. Pak Česku, pak Nimsku. Letosa smijome Nimsku. Je gronje Shaina Hobo Band. Vönisu zmesta Shaina. Vetam pšižo teke znate pivo.
1: The Shiner Hobo Band, they played in the past. They're from Shiner, Texas, which is a town where Shiner beer is from.
0: Už je toga zmiju historický přešek, s kterým ulicuju to čojenje těch předních serských útrogovářů ulicuju Amy.
1: But yeah, it's just a full day of fun. There's kids' activities. They do this thing called the grease pole climb.
2: To je žijen pole v jasela.

Za kamiencom zagorami to je bol ten kóra ansambla Sluk. Taký bytšie zvuk vena má. Vena zvignia se k ušenia a svieši nad orchestrom. To môže jana byš trompeta. Rainer Auerbach ju perfektne umieho gráš a ako co možnica svišaš, Auerbach ju sa narožil pred 7-10 let v mieste Cvikau. Po štúdium je v Lipsku ju audoval malcne predne solo trompeta Filharmonie v Chemnicu, pešče ju zmínil na statnú kapelu Balin, čož ju až do žincašnego aktívne. Auerbach živa ako mentor pedaja úcbu ve všakých krajach, angažíruje sa za festivale a ubyčovania, nagral ju všaké solo koncerte na CD. A jo, teke jo, jaden serský koncert nagrao. Pred kstržasča let jo pšelzo ten solopart ve koncerše za solo trompetu a orkestra ved Alfonsa Janziga. Jo, to spedobna tverba kenč přeživa net severiet serských ludových melodijo a z toho koncerta, co me nento nico svišaš tu Čežo Sajšpu ze Štuckoma do Dreva a jas vovjan vsem a s tým šo dobre Rainer Auerbach a učabnežik za vašu muziku.

Miče, za vás Anja Kuchec-Schwarzowa moderiruje. My predkstajeme vám nowe štvrte Zorja Lietnik. Kto to jo, ako se pedajo na drogu do Serskej Rece, to pšeme vám potom pšeražíš. To je bol váš kulturný magazín ve serskom programie. Mojom je jo Gregor Klim a ja žicem vám ešte riedno v autoru.